0: Good day, Seven Atlanta Radio Check 2615.
1: 24.
0: 2652.
1: Code 4.
0: 2663.
2: Code 4.
0: 2687.
1: Code 4.
0: 4204.
1: Code 4.
0: 4331.
1: Code 4.
0: End of radio check 637.